I krátce před 8 hodinou raní vám všem, kteří jste si naladili Rádio 1, přeju příjemný poslech. Před malou chvílí dozněla krásná skladba Remember the Sea, ambient v podání projektu Occur, za kterým se skrývá v Prugách ve Francii narozený producent a skladatel Frank Zaragoza. No a teď už končí rozhoupaná elektronická skladba Now Rush od Hior Chronic, producenta, který pochází z Aten, ale žije a tvoří v Berlíně, v Německu. U elektroniky ještě chvilku zůstanu, pustím vám věc od projektu Beacon, nazvanou Cinder.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
3: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné?